0: 这么多人？大哥，李金红死了。啊？他欠我钱呢，他都死了。
1: 哎，靠！
0: 我跟你明
1: 儿。哟，
0: 还有你。
2: 不承认呐，大哥真是祖坟上冒青烟
1: 了。大哥，我祖坟上冒青烟了，要不是您，明子我真上去了，真的。
0: 你那是命大，
2: 命大啊！我跟小弟在前面出生入死，你一个逃兵也跟着立功啊！
0: 你是英雄，我是狗熊，英雄身边得有个把狗熊帮衬的才像话。
1: 真不熊，
0: 就是不熊。去吧，去吧，去吧。
1: 走，哎，再走了啊！
2: 三号哥，再走。邱队
1: 长。
2: 啊。
1: 回头
2: 给你钱。
1: 拿走吧你。
3: 好吃的啊！
4: 哎呦，哎呦，哎呦，
3: 哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，